rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. září. Tento den roku 1739 se narodil ruský generál Grigorij Alexandrovič Potěmkin. Ročník 1972 je Petr Kužvart z kapely Činasky. Narozeniny má dnes také moderátor Jan Rosák, ten od roku 1947, nebo Pavel Poulíček od roku 1974. Ročník 1971 je Peter Salisbury, bubeník dnes už neexistující kapely Verve. Psal se rok 1493, když Kryštof Kolumbus vyrazil na druhou výpravu do Nového světa. Roku 1789 byl ve Spojených státech ustaven nejvyšší soud. Roku 1895 objela na kole první žena zeměkouli. Cesta jí trvala 15 měsíců. 24. zářijový den 1969 se v americkém státě Cincinnati uskutečnilo první velké setkání fanoušků Elvise Presleyho. Dorazilo 2500 jeho nejvěrnějších. Tento den roku 1960 byla na vodu spuštěna USS Enterprise, první letadlová loď na jaderný pohon. Roku 1941 se v New Yorku narodila manželka Paula McCartneyho Linda. Zemřela 17. dubna 1998. Ročník 1946 je český písničkář Jan Nedvěd. Tento den roku 1982 vydal Prince svůj single 1999. O 9 let později přišla Nirvana s přelomovým

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Relax

Express Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Přesně za minutu bude 6 hodin, je čtvrtek 24. září.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Tady je předpověď pro celou Českou republiku. Dnes bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 17 stupňů Celsia, v nadmořské výšce 1000 metrů se to snižuje, na horách okolo 8 stupňů, a pokud bude pršet, předpokládané množství srážek 0 až 7 mm, ojediněle 15 mm na metr čtvereční. A nejenom na metr čtvereční, ale úplně na celou zeměkouli posíláme

Na Českých horách bude určitě krásně, o víkendu má být nádherně, ale na lyžování to ještě nebude, pokud rádi lyžujete. Tak sorry, na lyže budete muset, když použiju skupinu Opět a Radeček, tak sorry, na lyže musíme vyrazit do Rakouska, protože tam už tento víkend začíná lyžování. Pokud bude dostatek sněhu a všechno je tam připravený, tak v horní části ledovců Pitztaler a Kaunertaler už by se od víkendu od 26. září mělo začít lyžovat.

0: extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: To byl Craig David, zpívá o tom, aby nebylo žádný drama, ale někdy na silnicích je. Teď pozor na silnici 272, je to u Českého Brodu, kde havarovalo nákladní a osobní auto a po té havárii je nákladňák na boku. Policie už jede na místo, ale bude tam určitě zdravé.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně z D8, pokud jedete na Prahu a míjíte nebo blížíte se k Úžici, 12. až 11. kilometr ve směru na Prahu D8 je teď blokovaný v levém jízdním pruhu dopravní nehodou dvou osobních aut. Pozor na to.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin a 32 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Přesně v tento okamžik se díváme na naše meteorologické mapy, které říkají, že bude převážně velká oblačnost se srážkami v celé České republice i na Moravě. Bude oblačno až zataženo přes den, přechodně proměnlivá oblačnost místy od severozápadu v Čechách, postupně ale i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť anebo přehánky, ojediněle bouřka. Později odpoledne a večer pak už bude ubývat srážek místy oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 17 stupňů Celsia, na horách okolo 1000 metrů 8 stupňů. Pokud naprší, tak může maximálně 15 mm na metr čtvereční. A já mám pro vás skupinu U2 Atomic City už za chvilku, hned po Činasky.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.

0: Dneska ráno se určitě podíváme i kam byste mohli vyrazit na novinky do kina, na jaké filmy, protože je čtvrtek a ve čtvrtek přichází do českých kin premiérově filmy, ať už zahraniční nebo české produkce. Dnes je 24. září, no hned když jsem viděl tu číslovku a už se to blíží, 24. prosinec, ale to předbíhám o pár dnů dopředu. Každopádně v příští hodině bude soutěž o dvě vstupenky na akci Křivoklání. Křivoklání na hradě Křivoklát 26. až 28. září. Už se to blíží.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D8 se dějí věci. Nejprve jsme měli nahlášenou dopravní nehodu. V levém jízdním pruhu byl chvíli neprůjezdný kvůli dopravní nehodě dvou osobních aut D8 12. až 11. kilometr. Tak auta jsou zřejmě na krajnici a tam se došetřuje tahleta dopravní nehoda, ale o 2 kilometry dál, tak je to ve směru na Prahu na 14. kilometru nebo na 15. kilometru D8 ve směru na Prahu se stala další dopravní nehoda, a to osobní auto a motorka. Na místě už by měli být záchranáři i policie. Volejte

0: Taky si cestou do práce pískáte? Za půl minuty bude 7.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak abychom při tom pískání brzy nezmrzli. No ale vypadá to, že se spíš bude oteplovat. Teď už je venku 10 stupňů Celsia, ale nevypadá to na velké teplo. Odpoledne by mělo být každopádně až 17 stupňů Celsia. Jenže dnes bude převážně velká oblačnost se srážkami, a to v celé České republice. Bude oblačno až zataženo přes den, přechodně proměnlivá oblačnost, a od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 17, na horách v nadmořské výšce 1000 metrů okolo 8, a pokud zaprší, tak ojediněle 15 mm na metr čtvereční. To byla předpověď počasí, teď je předpověď hudební. Za chvilku Krištof, Red Hot Chili Peppers, anebo písnička, která je původně ze 60. let a kterou přespívali po Benny Kingovi, mimo jiné dalších interpretů, taky

Takže hned teď si zahrajeme Red Hot Chili Peppers. No a navíc mám hned teď pro vás soutěž. Soutěž o dvě vstupenky na akci Křivoklání 26. až 28. září na hradě Křivoklát. Budou šermíři, bude tam divadlo, akrobacie, vy tam budete, hudba, magie, sokolnictví, ohně, ale ty bezpečné ohně, no a spousta dalšího. Takže dvě vstupenky na Křivoklání můžete získat a co musíte pro to udělat? Tak musíte udělat jednu věc. My máme dnes na Facebooku gratulaci pro pejsky a kočičky. Už by se tam měla objevit. Pokud se tam ještě neobjevila, tak se tam objeví každou chvilku. A to proto, že dneska mají svátek pejskové Archie nebo Fenky, Archie, Baby a Borůvka. A taky kočičky Infinity z kočičího kalendáře a kocouři Hugo. Pokud máte Huga nebo Infinity, kočku, kocoura, tak jim dneska dejte myš, nebo oni si uloví sami. Oni si uloví sami, ale vy pojďte ulovit ty vstupenky a napište, jak se jmenuje váš domácí mazlíček, jakýkoliv, kterého máte, a nebo pokud nemáte domácího mazlíčka a přemýšlíte o tom, že byste si pořídili, ale nemáte na něj teďka prostor, tak jaké byste mu dali jméno? Domácí mazlíčkové, my vás dneska pojmenujeme a SMSky posílejte do 8 hodiny na číslo 606 736 736. My se na ně těšíme a někomu SMSku potom vyměníme po 8 hodině za dvě vstupenky

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění máme pro ranní D8, kde se stalo několik dopravních nehod a ta srážka osobního auta a motorky na 15. kilometru se prošetřuje v pravém jízdním pruhu, který je neprůjezdný teď ve směru na Prahu. Na místě nakonec museli zasahovat policie, hasiči, ale taky záchranka. Nehoda osobního auta a motorky se stala před 7. hodinou na D8, 15. kilometr ve směru na Prahu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 7 hodin a 30 minut je právě teď.
1: Relax Radio.
0: Ráno startuje s relaxem, ale bude zataženo. Dnes bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně ale i na Moravě a ve Slezsku, se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 17 stupňů Celsia, pokud bude pršet 0 až 7 mm, ojedinělé 15 mm na metr čtvereční.

Vánocí mazlíčkové mají dneska svátek, pejskové kočičky, tak to najdete na Facebooku Rádia Relax, na adrese Relax Radio, ale k nám na SMS-kovou bránu číslo 606 736 736 chodí jména vašich domácích mazlíčků, ať už máte hada, anebo pavouka a má nějaké jméno, napište, jak se jmenuje, anebo případně pokud nemáte zvířátko, ale přemýšlíte o tom, že si pořídíte, tak jaké byste mu dali jméno, a za odměnu někomu vyměním po 8 hodině dvě stupenky na křivoklání na hradě Křivoklát, které už se blíží 26. až 28. září. Tak, tady máme SMSky, například: dobrý den, náš kočičák se jmenuje Doby, když byl kotě, tak měl velké uši. Píše Miriam z Loun, kterou zdravíme, teď už teda Doby nemá velké uši. Měli jsme Sherry, tady je SMS skladna od Martiny, měli jsme Sherry před 2 měsíci, odešla, jsme moc smutní. Skladna Kocour Black, píše Marie, anebo Zina. Dobré ráno, moji domácí mazlíčci se jmenují Láďa, to je manžel, a Kulíšek, to je kocourek.

0: 7.47, čtvrtek 24. září. Zdůrazňuji ten datum, protože teď se podíváme do minulosti 24. září v kalendáři. A ještě předtím, já tady mám jednu informaci pro všechny, kdo máte rádi auťáky, povozy, koně, vozy a tak dále. Zkrátka, dnešní den roku 1815 je zapsaný křídou v komíně, protože jsou to vlastně počátky automobilismu na evropském kontinentu, a to konkrétně v české zemi, tehdy v Rakousku-Uhersku asi. 1815 tento den po řadě neúspěšných pokusů proběhla v pražské Stromovce první zkušební jízda českého parovozu pana Josefa Boška. Bylo to první tohoto druhu na kontinentu za přítomnosti veřejnosti.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. září. Tento den roku 1739 se narodil ruský generál Grigorij Aleksandrovič Potěmkin. Ročník 1972 je Petr Kužvart z kapely Činasky. Narozeniny má dnes také moderátor Jan Rosák, ten od roku 1947, nebo Pavel Poulíček od roku 1974. Ročník 1971 je Peter Salisbury, bubeník dnes už neexistující kapely Verve. Stal se rok 1493, když Kryštof Kolumbus vyrazil na druhou výpravu do Nového světa. Roku 1789 byl ve Spojených státech ustaven nejvyšší soud. Roku 1895 objela na kole první žena zeměkouli. Cesta jí trvala 15 měsíců. 24. zářijový den 1969 se v americkém státě Cincinnati uskutečnilo první velké setkání fanoušků Elvise Presleyho. Dorazilo 2500 jeho nejvěrnějších. Tento den roku 1960 byla na vodu spuštěna USS Enterprise, první letadlová loď na jaderný pohon. Roku 1941 se v New Yorku narodila manželka Paula McCartneyho Linda. Zemřela 17. dubna 1998. Ročník 1946 je český písničkář Jan Nedvěd. Tento den roku 1982 vydal Prince svůj single 1999. O 9 let později přišla Nirvana s přelomovým

0: 8 hodin bude přesně za 5 vteřin.
1: Otevřené kladenské náměstí Svobody střídá chválu i kritiku a podzim je tu a s ním i nízké teploty. Pěkný podzimní čtvrtek.
2: Relax Radio.
1: Náměstí Svobody na Kladně se po více než roce revitalizace otevřelo veřejnosti. Proměna vyšla město na 110 milionů korun a většina prvních reakcí je pozitivní. Lidé si pochvalují hlavně vodní prvky, nové lavičky, trávníky a celkově prostornější vzhled. Rozpaky ale vyvolává kruhová betonová vodní plocha uprostřed náměstí, jejíž účel někteří návštěvníci nechápou. Jednotka neratovických hasičů postupně modernizuje svou techniku a vybavení. Rada města schválila na základě koncepce hasičské jednotky a krizového řízení nákup nových vozidel. Jednotka získala také nové zásahové vybavení. Nová technika a vybavení zvýší bezpečnost hasičů při zásazích, usnadní manipulaci a transport osob a zároveň přispějí k další akceschopnosti jednotky. Město Louny snižuje energetické náklady. Podrobnosti zjišťovala kolegyně Eva Bíbová.
3: Využívání energie vyrobené ve vlastních fotovoltaických elektrárnách je jedním z kroků z nastavených energetických opatření města Louny. Jejich cílem je snižování provozních nákladů v budovách města. V letošním roce je v plánu zprovoznění fotovoltaických elektráren na třech vytipovaných budovách, kde však musí být před samotným umístěním elektráren provedena rekonstrukce a zateplení střech.
1: Do koaliční novely o rozšíření trestného činu neplacení výživného by se mohla dostat nepromlčitelnost vraždy, změny v takzvaném dětském certifikátu nebo úprava kuplířství v online prostředí. Pozměňovací návrhy podali vládní i opoziční poslanci při včerejším čtení předlohy, která je ve sněmovně před závěrečným schvalováním.
2: Sport.
1: Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území středočeského kraje se vyskytne déšť nebo přehánky, které budou večer od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty budou 13 až 16 stupňů Celsia.
5: Tak se pojďme zrekapitulovat, jak se jmenují tví domácí mazlíčci. To je totiž soutěžní otázka dneska. Jméno domácích mazlíčků.
1: Já mám Charlie, to je dalmatinka, tříletá holčička, a venku mám Draga. To je kavkazský pastevecký pes.
5: Kavkazský drak. A kdyby si měla ještě dalšího pejska nebo kočku?
1: Kočku, tak já vím, jak by se jmenovala kočka.
5: Micinka.
1: Ne, já bych chtěla Žovka. Do budoucna tu nahatou kočku. Takovou tu, co nemá ty chlupy, a jmenovala by se Nagíny.
5: Nagíny, to zní jako legíny. To prostě Nagíny, no. Půlnoční hřích bude za chvilku, Krištof.

Pojďme se podívat na vaše domácí mazlíčky. Řeč byla o tom i před chvilkou ve zprávách a za chvilku někomu předám 2 vstupenky na akci Křivoklání, protože byla soutěžní otázka, jaké máte pojmenované domácí mazlíčky, pakliže máte. Křeček se jmenuje Pišta, to už víme. Od Veroniky z Kladna, kterou zdravím, taky může vyhrát. Píše nám Banán z Kladna, my máme 3 mazlíčky. Kočka se jmenuje Kesy, je jí asi 13 let. Jméno má po hrdince z filmu Pátá vlna, je taky taková odvážná. Pak máme Čivavu, to se jmenuje Čiko. A potom máme Králíka, a ten se jmenuje Lilith, přesně po té ďábelské holce, protože je taky jako ďábel. A můžu říct, že když všem třem hrábne, tak to doma stojí za to. To si dovedu představit. A nebo Tonda. Tonda píše, máme samý pejsky. Belču, to je Boloňák, Badián, pouliční směs z útulku, anebo Brandy a Dorotka, a to jsou Šeltý. Tak uvidíme, na koho se usměje štěstí. Za chvilku držte si palce pro štěstí a budeme telefonovat.

0: Rihanna a Britney Spears na relaxu právě teď a právě teď zdravím Dolon posluchačku Miriam. Máme trošku špatnější, horší spojení. Miriam, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: No, slyšíme se výborně, paráda. Tak co máte za koťátko doma?
1: Máme ročního kocoura, je to pouliční směsice taková asi, je to mourek teda a dcera ho našla v loni v říjnu, takže teďka s ním budeme slavit rok.
0: A ještě jste napsala ve SMS, že když byl kotě, tak měl velké uši. Ty se zvětšili nebo zmenšili?
1: Ono tím, jak vyrostl vlastně během toho roku, tak se mu to trošku jakoby střebalo, takže teď už tak ušatý není, ale jméno mu zůstalo.
0: Jo, a jak jste říkala, že je to pouliční směs, takže je to vlastně kocour a netopír dohromady.
1: Pravdě... Já to vám nerozuměla, teďka je to kocour a...
0: Netopír jako...
1: Topír, jo.
0: Tak já vám blahopřeju, protože mám pro vás dvě stupenky na Křivoklání, které bude 26. až 28. září na hradě Křivoklát. Zdravím vás do pracovního procesu, ať se vám hezky pracuje. A ještě vydržte na telefonu, já si převezmu jednu informaci. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

Ben Kristoval na relaxu, on my way. 8 hodin 30 minut, já mám pro vás pozvánku na zítřejší vědátorskou noc v Kladně. Přijďte si užít noc vědy. Tentokrát to bude na téma komunikace s představením, malým i velkým, zítra 25. září. Otevírají dveře laboratoře na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Uvidíte moderní pracoviště, vesmírný výzkum, unikátní přístrojovou techniku pro medicínu a spoustu dalšího. Vstup je zdarma, přejíždět se bude autobusy mezi budovami, to znamená jak budovou ČVUT na Sýtné, tak i kasárnami. V kasárnách mají taky studijní místa a pro vás je připravená kivadlová doprava. Takže užijte si noc vědy v Kladně zítra.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí.

0: 6. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mám pro

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Najdete nás na webu radio-relax.cz, ale taky na Facebooku a na Instagramu Relax Radio.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Do kina s relaxem.
1: Je čtvrtek a to znamená, že do českých kin přichází nové filmy, na co dnes můžete vyrazit do kin. Například na novou českou černou komedii, kde hraje i Štěpán Kozub a jmenuje se Proč bychom se nezabili. Proč bychom se nezabili, krásný název. V srdci divočiny je americké akční dobrodružné drama, kde v hlavní roli hraje Brad Pitt. Taky má premiéru dnes Zapomenutý ostrov, americký animovaný rodinný a dobrodružný film. Můžete zajít na Hraně smrti 2, na tenhle ten film má ještě podtitulek Dead Point, to je americký akční thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. A další filmy nebo snímky, které mají dneska premiéru, jeden se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato, to je československý dokumentární snímek. A pak taky má premiéru Linkin Park Unchained, hudební dokument mapující návrat legendární kapely Linkin Park po 7leté odmlce, zachycující příchod nových členů i tvorbu alba From Zero.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, konkrétně D8 je dnes problémová, už jsme hlásili několik dopravních nehod. Stále probíhá vyšetřování dopravní nehody zhruba na 15. kilometru osobního auta a motorky, kde došlo ke zranění, a těch nehod na D8 a omezení je nebo bylo už od rána víc, takže opatrně šťastnou cestu a opatrně projíždějte i na Lochkovský most před Lochkovským tunelem, nebo někde vlastně už za mezi se stala dopravní nehoda v Praze. Přímo na mostu by měla být dopravní nehoda ve směru na Ruzyň a potom dole pod mostem, to jsou Lahovičky, Lahovický most, takže Lahovičky, tady došlo taky k dopravní nehodě v Lahovičkách dole pod Strakonickou, sjezd ze Strakonické silnice. Šťastnou cestu, linka řidičů k nám do studia je 606-736-736, přes kterou můžete varovat ostatní řidiče před dopravními nehodami.
2: Volejte nám.

0: Jsme připraveni, máme pro vás nové zprávy. 9 hodin 1 minuta.
1: Na Kladensku končí platnost řidičáků více než 3000 řidičů a město Rakovník chce vyrovnat vlastnické vztahy s krajem. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Téměř 35 tisíc řidičů ve Středočeském kraji si do konce roku musí vyměnit řidičský průkaz. Na Kladensku letos končí platnost více než 3000 průkazů. Na Slánsku je to o další 1000. O nový průkaz lze požádat už 90 dní před koncem platnosti. Není proto nutné čekat na poslední chvíli. Výměnu lze vyřídit také online s využitím identitou občana. Město Rakovník má zájem vypořádat vlastnické vztahy v areálu botanické zahrady, kdy na pozemku města se nachází budova ve vlastnictví kraje. Budova slouží jako zázemí pro pracovníky zahrady a také jako sklad. V připravovaném projektu na další etapu modernizace botanické zahrady je počítáno i s rekonstrukcí této budovy. Ředitelství silnic a dálnic je připravené začít letos a příští rok stavět až 154 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy. Více nám sdělí mluvčí Jan Riedl.
3: Aktuálně je ve výstavbě 266 kilometrů dálnic a silnic první třídy, to jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
1: Okresní soud v Liberci bude dnes projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Z trestu 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu si odpykal více než polovinu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích, překročil tak meze svobody projevu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1 ve 119. minutě, zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes čeká střední Čechy proměnlivá obloha s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dne budou 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Přepínáme na džerbu. Tak na džerbě, jaké je počasí právě teď?
1: Krásné, ostrov Džerba. Je tam 30 stupňů.
0: Tunisko.
1: Ano, moře je teplý. Protože jsem
0: se vrátila.
1: Předevčírem v noci se vrátila. Vlastně včera v noci.
0: Jela jsi autem?
1: Ne, letadlem.
0: Letadlem, jak je to daleko? Džerba.
1: Skoro 2000 kilometrů, ani ne, asi 1890.
0: To by si musela autem do Itálie a pak na pedalboardu minimálně.
1: Nebo trajektem.
0: Nebo něčím. Takže 30 stupňů večer v noci, kolik zhruba? To už bývá zima, ne?
1: Ne, právě vůbec ne. Šatičky jsem měla. 26, 27.
0: Takže pokud se chcete ohřát, leďte na Džerbu. Pokud chcete skvělou muziku, mějte relax. Spice Girls.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Miley Cyrus si od vydání nového alba říká už jenom Miley, prostě doba zkracování, jak se říká. Ta novinka se jmenuje Buzz Perfect a mimochodem v Relaxádě, to znamená v hitparádě Relax Rádia, je aktuálně na 9. místě, ale to jenom proto, že je tady druhý týden a vystartovala jako novinka. Tahle ta dáma, která má velmi úzkou podobnost s Madonou, si myslím, že má to nejlepší teprve před sebou. Věřím tomu, že po těch 5 vydáních Relaxády se vyšplá až na samý vrchol. Dejte na mě a čekejte.
1: Relax Radio. Aleš Švarc.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: 8 minut chybí do půl desáté, tak si tak jako říkám, přemýšleli jste někdy nad tím, co by vám dokázalo, protože to je samo o sobě jako taková nepříjemná věc, ale přemýšleli jste někdy nad tím, co by vám dokázalo zpříjemnit čas už od rána nebo vlastně třeba teďka jako dopoledne. Pár návodů jsem tady našel a možná na tom i něco bude, tak zkuste to třeba ještě napravit, pokud se vám to od rána nepovedlo. Zaprvé by to mohla být hudba, která vám jako trefí náladu. Jo, to je pravda, že oblíbená písnička po příchodu do práce dokáže udělat s náladou víc než další hrnek kafe. Jako tady bych se trošku hádal, ale dobrý. Pak prý to jsou i kolegové, který umí dělat srandu. Pokud nevidíte kolegy, kterých máte plný zuby a vůbec se na ně netěšíte, tak s tím i souhlasím. Kafe zadarmo, přátelé, pozor, to je věc. Tady bych fakt jako vůbec nediskutoval, protože kafe zdarma, to je vlastně takový ten zaměstnanecký benefit, který má okamžitý psychologický efekt. A je toho daleko víc, možná asi bych to zakončil třeba tím, když ten první úkol, který máte, ten pracovní, není úplný průšvih, jo, protože není nic hezčího, než přijít ráno do práce a zjistit, nic se nerozbilo, nikdo nic nechce a třeba šéf ještě nepřišel.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Přesně 9:30 a 3 minuty k tomu posloucháte Radio Relax. Mimochodem, dneska se bavíme o tom, co by vám po ránu anebo dopoledne prostě a jednoduše udělalo radost. To je docela důležitá věc, to bychom v té práci prostě takhle jako měli mít nastavený. A už jsme toho projeli pár jako věcí. Přirozené světlo by bylo další, co bych vám tak jako doporučil. To prej pomáhá hodně, nastavuje tělu bdělost, denní rytmus. Takže když sedíte od rána pod zářivkou v místnosti bez okna nebo je máte zatažený úplně stejně jako já, tak můžete v 9:15, nebo jste mohli, vypadat jako vybitá baterka. Martin píše, že OSVčko kafe má rozumnou zakázku taky. Stačilo by mu ke štěstí hezké počasí, protože by potřeboval usadit a zapojit elektroměrový rozvaděč. Tak hodně štěstí.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: projíždíte zvýšená opatrnost, nicméně na druhou stranu mělo by to být už pomalu uklizený, takže relativně v pohodě, osobák a jako měl takový malej dopravní konflikt s dopravním značením. Na D5 mezi 106. a 105. kilometrem ve směru na Plzeň pozor, protože tam se teďka válejí nějaký věci na vozovce, dokonce to prý mají být nějaké pneumatiky v jízdním pruhu, takže pokud scháníte gumy na zimu, zkuste se tam zajet podívat, třeba to bude pasovat zrovna na vaše auto. D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř, tam se stala nehoda nákladního vozidla, to znamená, to bude něco asi většího. Nevím, jak to vypadá aktuálně. Kamera tam žádná nesáhne a na místo jede teďka aktuálně policie České republiky, ale myslím si, že jestli je to nákladňák a je to přímo v jízdním pruhu, tak se to tam asi začne trošku štosovat.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Pomalinko listě máme za sebou tu první společnou hodinu a mimo jiné jsme prohodili pár slov o tom, co vám třeba dopoledne dělá největší radost, co vás v práci aspoň trošičku dokáže potěšit, takže já nevím, asi bych to bral, že to nemusí být zrovna vyšší plat, dovolená ani home office, i když teď kejvete určitě hlavu, jakože třeba zrovna, jo. Ideální je prý mít i kolegy, který dokážou pořádně rozesmát a taková ta druhá nejlepší věc, když vám šéf ráno řekne, dneska po vás nic nepotřebuju.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 10 hodin, 1 minuta, naproti mě už sedí Baruška, je celá spokojená, vrátila se z té dovčité, jasně, to už jste tady probírali po ránu, ale my jdeme na zprávy.
1: Kladensko dnes čekají přehánky a ochlazení a ze žatecké firmy zmizel kabel za 500 000. Hezké dopoledne s Bárou a Alešem.
2: Relax Radio.
1: Na posledním zasedání Kralupského zastupitelstva kritizovali současní i bývalí strážníci vedení městské policie. Hovořili o údajném nevhodném chování zástupce ředitele a o problémech, které podle nich vedly k obchodům kolegů. Jeden ze strážníků uvedl, že na chování svého nadřízeného podal v červenci stížnost. Dosud ale nedostal odpověď. Ze skladu firmy na Žatecku zmizelo 150 metrů měděného kabelu, navinutého na zhruba tunové cívce. Hodnota materiálu byla vyčíslena přibližně na 500 000 korun a pachatel si měl na odvoz předem objednat nákladní auto. Policisté případ objasnili a z krádeže obvinili 37letého muže ze Žatecka, který se k činu přiznal. Část odcizeného materiálu kriminalisté našli na jeho pozemku, v případě odsouzení mu hrozí až 5 let. Tisková mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová nám poradí, jak předejít nachlazení při přechodu z léta do podzimu.
3: Přechod z teplého až tropického léta do opoznání chladnějšího podzimu představuje pro tělo značnou zátěž. Abychom se na podzim včas připravili, je dobré začít s prevencí co nejdříve. Důležitý je odpovídající přísun vitamínů, pohyb a výrazně pomáhá také otužování. Na chladné počasí je pak nutné včas zareagovat adekvátním oblečením, abychom neprochladli a neoslabili tak svou imunitu. V sezóně respiračních onemocnění, která se blíží, je také dobré, pokud možno se vyhnout vnitřním prostorám s vysokou kumulací lidí. Mnozí z nás si rádi prodlouží léto návštěvou exotických zemí. Tady je nutné po příjezdu myslet na to, že vlivem teplotního rozdílu jsme v době aklimatizace náchylnější k nachlazení.
1: Letiště Praha v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky a policií České republiky již zavedlo sérii opatření k usnadnění hraničních kontrol občanů třetích zemí při příletu ze zemí mimo Evropskou unii. Reaguje jak na nový evropský systém, tak jehož zavedení přineslo náročnější postup při odbavení. Cílem všech kroků je zkrátit čekání a zajistit plynulý provoz i během špiček.
2: Sport.
1: Manchester United stále dluží přes 1 000 000 liber, přestože v uplynulé sezóně měl rekordní příjmy ve výši 677 milionů liber. Anglický fotbalový velkoklub oznámil, že dosáhl provozního zisku 22 milionů liber, i když poprvé po 10 letech nehrál evropské poháry.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude na Kladensku převážně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Teploty se odpoledne dostanou maximálně k 15 stupňům. Večer bude srážek ubývat a v noci se ochladí k 7 stupňům.
0: Ale taková docela aktuální věc, když přijdeš ráno do práce, já jsem se tady na to tak jako ptal a bavili jsme se o tom, co člověku dokáže zpříjemnit takový ty první chvíle v práci. Jako, ty seš podovče, to už jsme říkali, co tobě?
1: No.
0: Počkej, nemusíš říkat, že když jsem tady já, to je v pohodě, řekni klidně něco úplně jinýho, jako.
1: Tak na tebe se můžu vždycky těšit na tu 10. nebo až na odpoledne,
0: jasně,
1: že jo?
0: Jasně, ale ráno, ráno.
1: Ale ráno, káva, určitě káva.
0: Mhm.
1: No a pak se těším na 10. hodinu, až půjdu s naší produkční si popovídat na balkon.
0: Ale než plhej, vy u toho cigara stejně probíráte hrozný ženský věci. Jdeme dál, nabízíme muziku. Tohle je Poetika, každou vteřinou, kam míříte vy, to nevím, ale doufám, že u toho posloucháte Radio Relax.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Za minutku bude 10:45, čím si zpříjemní dopoledne, to jsme probírali v minulý hoďce. Já mám teďka pro vás návod, jak to udělat odpoledne, abyste ho měli hezčí. Každopádně proto ale musíte něco udělat, mrknout se na náš rádiový Facebook, to je docela důležitá věc. No a pokud čekáte, kdy bude ta slíbená poetika, tak ta bude každou vteřinou.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Nathan Evans, Catch You When You Fall. Za minutu máme 10:30, posloucháte dopolední Radio Relax a já se tak jako lehce vrátím do včerejška. Viděl jsem nějakou takovou reportáž nebo pořad, dokument, nevím, co to bylo, ale bylo to... Byl to pořad, který se týkal délky manželství. Takovou. Musím teda uznat, že fakt z těch rekordmanů jsem byl hodně překvapený. Byl to nějaký pár ze Spojených států amerických, který se vzali už někdy v červnu, ale pozor, důležitý je ten rok 1942. To znamená, že nějakým způsobem tam probíhalo, nebo oni tam o tom mluvili, že to jejich manželství probíhalo přesně, a teď si to představte a nelekejte se, 83 let a 153 dní, já si myslím, že potom už o sobě ani nemohli vědět. Každopádně Lailovi bylo 108 a Eleonor, to jsou ty rekordmani, tý bylo 107, dohromady tedy dokonce 216 let, to musela být strašně velká trpělivost a oni vlastně uvádějí jako nejstarší žijící manželský pár podle součtu věku i jako nejstarší manželský pár podle kritéria, to znamená to manželství. Jo. A teď jako docela dobrý, protože tam popisovali tu historii, tak poprvé se potkali v roce 1941 na univerzitě. Eleonor šla na basketbalový zápas, kde právě hrál Lyle. Nevím, jestli jako to tenkrát bylo ještě tolik o penězích, dneska u toho sportu to hodně hraje velkou roli, ale jako je to hezký. Jo. Já si myslím, že dneska už se takové věci asi nestávají.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: myslím si, že talk show to je taková hodně ošemetná disciplína, ale když se sejdou dva profíci, jako je Ivana Chýlková a Roman Štabrňák, tak to dopadne jedině skvěle. Sobota 3. října od 19 hodin v kině Sokol v Kladně. Těšit se můžete na setkání se dvěma herci, kteří mají k světu i k sobě zdravý nadhled. Jednou jsem to viděl a je na tom hodně pravdy. V talk show se s vámi podělí o své zážitky, co je v profesi potkalo, i o úplné obyčejné lidské radosti. No a to není všechno.
1: Sportovní tip relaxu.
0: Samozřejmě musí přijít i pozvánka na hokej už na pátek 25. září od 18 hodin na zimní stadion v Kladně. Pozor, Rytíři Kladno proti Plzni. Doufám, že bude nabito a že vyhrajem.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

3:45 a 3 minuty k tomu, to znamená za chvilinku tady máme další dopolední zprávy a potom jednu hodně zajímavou informaci, když vám v podstatě k ničemu nebude, ale před chvilkou jsem tady projížděl sociální sítě a narazil jsem na takovou docela zajímavou fotku, která se týkala nejdelšího nosu na světě. Jak se to říká, podle nosa poznáš kosa a po celé, to tady po 11. budete vidět víc.

0: Tak my tady s Barčou probíráme, co bychom si tak eventuálně dali k obědu a kdo umí líp vařit, vycházím z toho dost špatně. Na zprávě je tady samozřejmě Baruška lepší, to je jasný, máme 11, tak jdem na to.
1: Složky integrovaného záchranného systému řešily sérii vážných dopravních nehod ve středních Čechách a Mělník se snaží o rozvoj města díky narůstajícímu obyvatelstvu. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladensko v posledních dnech zaměstnávala série vážných dopravních nehod, u kterých zasahovaly desítky členů záchranných složek. Z havarovaných nákladních vozidel unikly do půdy desítky tisíc litrů nafty a benzínu. Kontaminovanou zeminu proto museli odstranit specializované firmy na odstranění kontaminace. Při úterním čelním střetu osobního a nákladního auta zemřel člověk. Tah na Velvary byl do včerejška uzavřený. Město Mělník od zavedení příspěvku na veřejnou infrastrukturu v dubnu loňského roku získalo do svého rozpočtu již více než 105 milionů korun. Na financování rozvoje města se prostřednictvím uzavřených smluv podílí více než 10 investorů, kteří realizují větší developerské projekty na území města. Příspěvek na infrastrukturu město zavedlo v době, kdy se naplno začal projevovat tlak nové výstavby na veřejnou infrastrukturu, především na nutnost vybudování nové kapacity čistírny odpadních vod. Hořovická nemocnice si připomněla 70 let od založení, více nám řekne zástupce pro komunikaci Patrik Němeček.
3: Nemocnice Hořovice oslavila ve středu 23. září své 70. výročí od založení. Významný milník připomněla celodenním programem pro veřejnost, jehož součástí byla výstava mapující 7 desetiletí provozu, zóna zdraví i preventivní prohlídky. Vedle pohledu do historie nemocnice představila také své budoucí plány v rámci rozvojového projektu Nemocnice nové generace.
1: Sněmovna zahájila mimořádnou schůzi k návrhu předsedů vládních stran, aby se platy vrcholných politiků příštích 5 let neměnily. Možnost jednání dolní parlamentní komory i posetnění dnes koalice na rozdíl od předchozích 2 dní nenavrhla.
2: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne bude ve středních Čechách proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami. Teploty vystoupají maximálně k 15 stupňům Celsia. V Polabí bude o 1 stupeň více.
0: Celkem logicky musí zaznít otázka, jaké je tvoje vlastní top jídlo, ne který ráda jíš, ale jaký ráda vaříš, to je důležitější otázka.
1: Jo, jaký ráda vařím, no. Jasně, boloňský špagety.
0: Jo, tak to je fakt náročný. A něco takového těžšího, svíčkovou a tak, jako nějaký takovýhle omáčky, poušíš se do toho?
1: Jako kuře na paprice třeba a pečený guláš jsem dělala.
0: To zhlednu taky, no. A jak myslíš, těšíš se na tu svíčku, na kterou se chystáš?
1: Tak víš co, jako já bych porovnala síly, jo, když to teda zvládneš. Na tu svíčkovou se těším.
0: Aha.
1: A od tebe bych chtěla domácí knedlík.
0: Já jsem si zrovna říkal, že narazíš na můj domácí knedlík, který jsme měli doma místo baseballové pálky. No jo, tak zase na druhou stranu, já jsem chlap. Jdeme dál. Tohle je rakovnická kapela, kterou já mám hodně rád. Realita.
5: Včera bylo pozdě na to držet se zpátky, zamotaný jazyky a úzkost, Joker potom Joker v těle omamný látky.
0: Ta písnička se jmenuje Lost, to je taky tak trošičku o mně a pustíme si ji už za chvilku.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

David Guetta je muzikant, který, a když bych to vzal teďka z ohledu na hitparádu, vyhodíte dveřma a vrátí se oknem. Včera, pokud si pamatuju na to úplně poslední, tak jedna jeho novinka vypadla z relaxády, ale ne, že by byla špatná, ale protože už tam byla prostě 5 týdnů. A druhá, společně se zpěvačkou, která se jmenuje Bebe Rexha, tak ta nastoupila. Jmenuje se ta skladba Sad Girls, já si teda myslím, že má hodně velký jako ambice vystoupat nahoru, ale zase na druhou stranu, vždycky k tomu musím dodat, závisí jenom a jenom na vás. Protože a jelikož vy rozhodujete, které písničky budou z novinek v to desítkové pořadí, nebo v tom desítkovém pořadí a hlavně kolik dostanou hlasů. www.radio-relax.cz, tak pokud se vám tohle líbilo, no tak tam zajděte, mrkněte, zahlasujte a příští týden ve středu nezapomeňte poslouchat.

0: Dvě minuty po 11:15, možná už někdo přemýšlíte, co bude k obědu. Já jsem přemýšlel o tom, co se bude dít v pátek a v sobotu večer. To znamená, kdybych náhodou chtěl vyrazit za zábavou a lehce se tak jako zaposlouchat do té muziky 90. a 80. let, přišel jsem na jednu jedinou věc.
1: Leta 80.

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme ještě v rychlosti pár minut před 12. hodinou mrkneme na dálnice, konkrétně na okruhu na 10. kilometru ve směru narození, to znamená na D7 se stala dopravní nehoda, dva osobáky, co to znamená, to asi tušíte. Vypadá to, že se nám to tam trošku začne štosovat. Mimochodem, když už jsme u toho okruhu, počítejte s tím, že sem tam se může objevit nějaká ta kratší kolona. No a ještě mrkneme na D8, zhruba na 84. kilometru ve směru Německo, to znamená směr Drážďany, stojí porouchané vozidlo, což by jako v podstatě asi až tak úplně nevadilo, ale je to nákladňák, stojí v odstavném pruhu a lehce zasahuje do toho pravýho, tak jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Nějak říká se a vždycky se to říkalo, že podle nosa poznáš kosa, co si budem povídat, každý si zatím hledá to svoje, to je jasná věc. Nicméně já jsem se tady dostal k takové informaci, která mě, přiznám se, trošku překvapila a obávám se, že překvapí i z vás. Oficiálně, tak jako nejdelší nos teď aktuálně na světě má někde něco málo přes 8 cm. I tak, zkoušel jsem se dívat na pravítku, je to pěkný frňák. Ale podle historických záznamů, představte si, že žil v 18. století chlápek, teda nevím, jak mu to tenkrát měřili, jo, ale každopádně jmenoval se Thomas Weathers a ten měl nos dlouhý a je to jako vedený oficiálně v historických záznamech, prej měl nos dlouhý, podržte se, 19 cm, fakt, to už je úplně neuvěřitelný, takový aerodynamický prvek. A všechno najednou získává úplně jiný rozměr.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Pokud taková rokovější muzika jako lehce podporuje takovýto trávení a podobně a hlad podobně, tak si myslím, že teď jste dostali várku, po který na oběd vyběhnete opravdu rychlostí blesku. Tohle to byly Blink 182, nebo chcete-li 182, All the Small Things, a my jdeme pomalinku, ale jistě do finále téhleté hodiny. A já bych vám s dovolením nabídnul za chvíli Lady Gaga, Dance in the Dark, což je mimochodem velmi pěkná písnička, ale ještě předtím zazpomínám, mně se to tak docela hodí, protože Lady Gaga, ten je takový ten fakt jako song, který si každý si na něj vzpomene, který se jmenoval Poker Face. Já to dost často zkouším, ale nikdy se mi to nedaří. Tak dneska je to přesně 18 let, co ho Lady Gaga vydala. Já vím, že to není jako vyloženě k slavení, ale jenom tak, abyste věděli, jak ten čas běží. Mimochodem, v té době, kdy to vydávala, tak to byl vlastně oficiálně její druhý vydaný single. Tak jdem na to. Jo, teďka nejdřív, jak to znělo? Tak pokud jste nevěděli, o čem mluvím, tak teď jste si 100% vzpomněli, protože tohle, když vyšlo, tak se to hrálo všude. No a teď si dáme úplně v něčem jiném.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Mrkněte na hodiny, je čas oběda, tedy 12. hodina, ale my jdeme s Barčou na zprávy.
1: Středočeský kraj čeká chladný večer i noc a Hořovice tolerují parkování na chodníku. Pěkné čtvrteční poledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Rakovník letos navýší peníze na provoz svých příspěvkových organizací kvůli změnám ve financování nepedagogických pracovníků a růstu platů. Celkové mzdové náklady se zvýší o téměř 13,5 milionů korun. Z toho 3,5 milionu doplatí město ze svého rozpočtu. Více než 10 milionů si organizace pokryjí sami z vlastních fondů nebo výnosů. Ve Višňové U v Hořovicích řidiči pravidelně parkují na chodníku, přestože je to zakázané. Radnice to toleruje kvůli nedostatku parkovacích míst v lokalitě. Na chodníku denně stojí až 8 aut. Městská policie kontroluje hlavně platnost rezidentního parkování. Město chce do budoucna vybudovat další parkovací místa na úkor zeleně. Město Louny snižuje energetické náklady. Podrobnosti zjišťovala kolegyně Eva Bíbová.
3: Využívání energie vyrobené ve vlastních fotovoltaických elektrárnách je jedním z kroků z nastavených energetických opatření města Louny. Jejich cílem je snižování provozních nákladů v budovách města. V letošním roce je v plánu zprovoznění fotovoltaických elektráren na třech vytipovaných budovách, kde však musí být před samotným umístěním elektráren provedena rekonstrukce a zateplení střech.
1: Okresní soud v Liberci dnes rozhodl o podmíněném propuštění z vězení 39-letého Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před 3 lety za podporu a propagaci terorismu. Vyhověl tak jeho žádosti po odpykání více než poloviny z trestu 5,5 roku vězení. Soud mu stanovil zkušební dobu na 4 roky s dohledem probačního úředníka.
2: Sport.
1: Lukáš Dostál zastavil v připraveném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na 1 gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Večer bude oblačnosti ubývat a srážky postupně ustanou. V noci se ochladí k 8 stupňům, místy může být ještě o něco méně. Zítra ráno bude převážně oblačno až zataženo, teploty kolem 5 až 9 stupňů.
0: Ano, já vím, že do víkendu je ještě daleko, jo? Nicméně člověk by si měl udělat takový nějaký jako plány, aspoň předběžný. Mohli bychom trošku posluchačům naťuknout, co by se jako dalo dělat? Věděla bys?
1: No, jako...
0: Kromě tvý svíčkový, teda podotýkám, jako jo.
1: Nejdřív jsem nevěděla, ale naťuklo mě plánovaný křivoklání.
0: Docela jsem se leku toho slovíčko plánovaný, ale křivoklání nezní úplně špatně. Myslím si, že to můžete brát jako recept a pozvánku. Proč ne? Já vás zvu na Patrika Malého a na Sebastiána.

0: Tak jsme tak trošku zaspomínali, i zatančili takhle pod stolem nohama a jedeme dál.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax

0: Tip relaxu.
1: Pojďte se nechat 9 minut po 12. hodině pozvat na v podstatě jednu zajímavou akci a jednu sportovní akci. Začneme talk show Ivany Chýlkové a Romana Štabrňáka. Ta proběhne v sobotu 3. října od 19. hodin v kině Sokol v Kladně. Těšit se můžete samozřejmě na setkání se dvěma herci, kteří mají k světu i k sobě velmi zdravý nadhled. V talk show se s vámi podělí o své zážitky, co je v profesi potkalo, ale taky o úplné, obyčejné lidské radosti. No ale to není zdaleka všechno.
0: Sportovní tip relaxu.
1: To hlavní nás teprve čeká pozvánka na hokej Rytíři Kladno proti Plzni v pátek 25. od 18 hodin na zimním stadionu v Kladně, tak doufám, že bude narváno.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Relax Radio.
10: Nejlepší rádio ve vašem městě.
11: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax. Zapo-

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. září. Tento den roku 1739 se narodil ruský generál Grigorij Aleksandrovič Potěmkin. Ročník 1972 je Petr Kužvart z kapely Činasky. Narozeniny má dnes také moderátor Jan Rosák, ten od roku 1947, nebo Pavel Poulíček od roku 1974. Ročník 1971 je Peter Salisbury, bubeník dnes už neexistující kapely Verve. Psal se rok 1493, když Kryštof Kolumbus vyrazil na druhou výpravu do Nového světa. Roku 1789 byl ve Spojených státech ustaven nejvyšší soud. Roku 1895 objela na kole první žena zeměkouli. Cesta jí trvala 15 měsíců. 24. zářijový den 1969 se v americkém státě Cincinnati uskutečnilo první velké setkání fanoušků Elvise Presleyho. Dorazilo 2500 jeho nejvěrnějších. Tento den roku 1960 byla na vodu spuštěna USS Enterprise, první letadlová loď na jaderný pohon. Roku 1941 se v New Yorku narodila manželka Paula McCartneyho Linda. Zemřela 17. dubna 1998. Ročník 1946 je český písničkář Jan Nedvěd. Porved jsem všechno, čem doma si sní. Tento den roku 1982 vydal Prince svůj single 1999. O 9 let později přišla Nirvana s přelomovým

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Relax. Relax Radio.
9: Relax Radio.
10: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvědčí.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: levnější než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu přesně 13. hodina, naproti mě Barča.
1: Ředitelství silnic a dálnic plánuje obchvat Kladna. Nejdříve musí požádat o stavební povolení a obce v České republice chtějí podat žaloby k nejvyššímu správnímu soudu kvůli větrným elektrárnám. Pěkné podzimní odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Ředitelství silnic a dálnic chce začátkem příštího roku požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Stavba více než 5 kilometrů dlouhé přeložky by mohla začít v první polovině roku 2029. Obchvat má odvést dopravu z Velkého Přítočna a ulevit také Kladnu. Součástí projektu bude 5 protihlukových stěn o celkové délce přes 2 kilometry. Náklady na stavbu se odhadují na 1,5 milionu korun. Obec Chorušice na Mělnicku podala žalobu k nejvyššímu správnímu soudu kvůli vymezení zóny pro větrné elektrárny. Obává se dopadu na krajinu, přírodu a obyvatele, včetně hluku. Severovýchodní okolí Chorušic zůstalo součástí vládou vymezené akcelerační zóny. Ta má umožnit rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. O podobné žalobě uvažují i další obce v Česku. Ředitelství silnic a dálnic je připravené začít letos a příští rok stavět až 254 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy. Více nám sdělí mluvčí Jan Rýdl.
3: Aktuálně je ve výstavbě 266 kilometrů dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
1: Pražští kriminalisté pátrají po muži, který minulý čtvrtek ve večerních hodinách napadl běžce ve Štamberské aleji v Klánovickém lese. Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu, ublížení na zdraví a výtržnictví, za což hrozí až 3 roky vězení.
2: Sport.
1: České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední 3 kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení 2. místa ve skupině B za suverénním Portugalskem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, na jihozápadě kraje postupně místy až skoro jasno. V odpoledních hodinách čekáme přechodně až zataženo. K večeru se postupně bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dne budou 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Tak Barčo, vítej zpět. Ti, co to neví a nesledují tě na sociálních sítích, tak ty si poslední dny provokovala fotkami z dovolené.
1: Je to tak.
0: Takže plná energie, jsi zpátky. No a co říkáš na to počasí? Ty jsi se vlastně vrátila a jako úplně není tady, jako bylo na těch fotkách.
1: To jako není, já se obávám, že to ještě odmarodím, protože tam bylo přes 30 stupňů. A tady je nějakých 15, jo.
0: Ale neboj se, příští týden dorazí skutečné krásné babí léto, má být až 25 stupňů, takže to trošku doženeme. A dorazí i Taylor Swift, ne, sice jsem k nám do rádia, ale hudebně bude v playlistu Rádia Relax mezi 13. a 14. My vám s Barčou přejeme.
1: Krásné odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Když se koukám z oken tady ve studiu Rádia Relax, tak musím říct, že jsem rád, že jsem v tuhle chvíli schovaný pod střechou. Nevím, jak u vás, ale tady nakladně opravdu hodně prší. A jsem taky rád, že jsme stihli dnes anketu Relax v ulicích, že jsme zastihli vás ještě bez deště, že jsme ještě nepotřebovali deštníky, aby jsme se vás ptali, to byste nám asi úplně nechtěli odpovídat za deště. Pojďme tedy dnešní Fresh Time zaměřit na vynálezy. S touhle otázkou jsme šli i za vámi do ulic. Za nejhorší vynález lidstva historie nejčastěji označuje dynamit nebo obecně nukleární zbraně. Případně olověný benzín, anebo freony, které vážně poškodily planetu. Jaký nejhorší vynález podle vás lidstvo kdy vynalezlo? Takhle jsme se vás ptali dnes s datem 24. září. A tohle jsou vaše odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: Za poslední dobu to budou víčka na petlávích.
3: Asi nějaký zbraně.
4: Telefon.
5: Elektromobilita.
6: Jádro ve formě zbraně.
7: Atomová bomba.
8: Tenhle mikrofon.
9: Nejhorší vynález, který lidstvo vynalezlo, budou asi zbraně obecně.
10: Elektrický auto.
11: Atomovou bombu.
12: Ježišmarja. Telefon.
13: Tak to je takový relativní, ale myslím si, že to, jakým způsobem jsme všichni závislí na telefonech a podobně, asi není úplně dobrý, takže s tím souvisí, že je to nejlepší a nejhorší asi vynález trošku.
0: Takže několikrát se tam objevil telefon, samozřejmě zbraně tam zazněly, ale překvapilo mě, že někomu tam vadil náš rádiový mikrofon. No tak s rádiovým mikrofonem vyrazíme opět do ulic za týden, tak nás čekejte.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Jdeme na silnice, pozor na Kladensku, tady nám zapršilo, takže to klouže, tak nohu z plynu. A nohu z plynu je na pražském okruhu na 16,5 kilometru na trase Modletice Ruzině. Tam dopravní nehoda, střet osobáku s nákladňákem. Na místě už by v tuhle chvíli měla být policie.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

Legenda popu Michael Jackson v éteru Rádia Relax a Beat It pro rok 2008. Jestli máte rádi tuhle muziku, tak na ní můžete vyrazit v pátek i v sobotu na kavárnu Rádia Relax na hotelu Kladno, kde hrajeme vzpomínkové hity, hity z 80. 90. let, ale i československé písničky. No a pokud raději novější muziku, tak vás rádi uvidíme v klubu Rádia Relax.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte Relax, díky vám za to a dneska otevřeme společně téma, které podle mě přinese spousty nepodepsaných SMSek, ani se nedivím. Téma zní, jakou věc děláte tajně, protože víte, že by se vám za ní ostatní smáli. Máte nějaký tajný zvyk, který byste před ostatními radši nepřiznali? Mluvíte třeba sami se sebou, kontrolujete třikrát zamčené dveře, jíte třeba něco přímo z lednice, nebo třeba doma zpíváte písničky úplně jinak, než jak jsou napsané. Tak já to na sebe asi prásknu hned na úvod. Já hodně kontroluju dveře, jestli jsou zamčené. A to jak dveře domů, jo, když odchází člověk do práce nebo někam jede třeba večer, tak se někdy musím vrátit a zkontrolovat to. No a taky se mi stává, že chodím kontrolovat i jestli mám dobře zamknuté auto. Tak co vy, 606 736 736, čekám na vaše zprávy a těším se.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Barča už je se mnou ve studiu a má připravené další odpolední zprávy, ale ještě pojďme dát přednost řidičům. Ti nám totiž píšou o dopravní uzavírce, a to silnice číslo 605, která je uzavřena u obce Chlustina, jsme v okrese Beroun. Vozovka je uzavřena v obou směrech z důvodu vážné dopravní nehody dvou osobních vozidel. Na místě zasahují všechny záchranné složky.
2: Volejte nám, ale...

0: 14 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Kralupy nad Vltavou zahajují už topnou sezónu a motorkář ujížděl strážníkům, nakonec havaroval. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Strážníci městské policie v Kladně pronásledovali motorkáře, který odmítl zastavit a vysokou rychlostí ujížděl městem. Během jízdy projel na červenou a na přechodu ohrozil chodce. Po zhruba 7 minutách havaroval ve Dvorské ulici, odkud se ještě pokusil utéct. Strážníci zjistili, že 39-letý muž nemá řidičské oprávnění a odmítl test na drogy. V Kralupech nad Vltavou začíná letošní topná sezóna, a to ve čtvrtek a pátek. Městský bytový podnik vyzývá obyvatele, aby otevřeli termoregulační ventily. Topná soustava se podle venkovní teploty automaticky zapíná a vypíná. Podle vyhlášky se musí topit, pokud průměrná teplota 2 dny klesne pod 13 stupňů. Tisková mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová nám poradí, jak předejít nachlazení při přechodu z léta do podzimu.
3: Přechod z teplého až tropického léta do opoznání chladnějšího podzimu představuje pro tělo značnou zátěž. Abychom se na podzim včas připravili, je dobré začít s prevencí co nejdříve. Důležitý je odpovídající přísun vitamínů, pohyb a výrazně pomáhá také otužování. Na chladné počasí je pak nutné včas zareagovat adekvátním oblečením, abychom neprochladli a neoslabili tak svou imunitu. V sezóně respiračních onemocnění, která se blíží, je také dobré, pokud možno se vyhnout vnitřním prostorám s vysokou kumulací lidí. Mnozí z nás si rádi prodlouží léto návštěvou exotických zemí. Tady je nutné po příjezdu myslet na to, že vlivem teplotního rozdílu jsme v době aklimatizace náchylnější k nachlazení.
1: Přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy jídelna použila vejce po minimálním datu trvanlivosti, uvedla dnes hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy, 41 osob je hospitalizovaných, onemocnilo 250 dětí a dospělých. Ředitel školy uvedl, že personální změny jsou pravděpodobné.
2: Sport.
1: České tenistky zabojují v pátek o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Aktuálně na Kladně měříme 12 stupňů Celsia. Je čerstvě po dešťové přehánce. Místy ve středočeském kraji se mohou objevit i bouřky. Večer budou srážky ustávat.
0: Takže v Kralupech nad Vltavou začíná topná sezóna. Tak uvidíme, kdy začne u ladrů na lánech, kdy začnou topit. Já se furt jako snažím to oddalovat. Ale ty jsi před chvilkou přijel do studia a říkáš, tady je zima, ne, hodný.
1: No Honziku, já už jsem včera říkala, že bych začala topit.
0: Ano.
1: Jenomže já mám ten, ty máš krb, že jo, ale já mám klasický plynový kotel, jo. A mám ho ve sklepě. A i přesto, že v tom sklepě nic není, tak já se strašně moc bojím.
0: Jasně, takže to by ho nemá kdo zaprout, zprovoznit?
1: Jako jo, ale většinou do této doby jsem žádala mýho tatínka, ano. A on vždycky říkal, musíš se to naučit, já tady taky nebudu věčně. No, jenomže teď vedu boj, jestli zmrznu, a nebo to pokořím, všechny ty bubáky v tom sklepě a prostě to zapnu.
0: Tak já už ji úplně vidím, až bude leden, ne, venku zasněženo a ty tam pod tou dekou, já se bojím duchů. Simple Plan, Summer Paradise, a kdyby tady byl nějaký statečný muž, tak kačice, jo? Číslo popisné říkat nebudeme, ale to už si tady nějak vyřešíte mezi sebou.
1: Děkuji.
0: Tak stateční muži, ozvěte se nám do rádia.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Tohle nás hudebně vrací do léta roku 2026, ale pojďme do současnosti. Máme 24. září a jakou věc děláte tajně, protože víte, že by se vám za ní ostatní smáli. Pojďme pokračovat v tomhle téma i další hodinu. Věděli jste, relaxáci, že mluvit sami se sebou není nic neobvyklého? Hodně se to tady i od vás objevuje v SMS-kách, ale pozor, psychologové to označují jako self-talk a může to pomáhat při soustředění, řešení problémů nebo organizaci úkolů. Takže až vás někdo přistihne, jak si v kuchyni třeba říkáte, kde mám ty vařečky, nemusíte vysvětlovat nic, je to normální, vědecky, to mám tady před sebou doložený. No a teď pojďme na další zprávy. Jak jsem říkal, mluvit sám se sebou, že se tady hodně objevuje, tak pak mám tady zprávu. Když jsem sama v autě, zpívám jak o život a ve sprše to samé, ale to už rodině vadí, píše Monika, tak zdravíme Moniku. A až uvidíte někoho dneska v autě, jak jede kolem vás a probíhá tam koncert podobný zpěvačce Shakyře, tak to je asi nejspíš Monika. Pak je tady Terka, která píše, ahoj, já několikrát kontroluju, zda neprotéká toaleta. Mám děsný strach z účtu a taky už je to trochu úchylka, nemám ráda, když teče někde zbytečně voda. Hezký den, Terka z hospicu, tak zdravíme i Teresku.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: je Blanka na relaxu a my jsme tady s Barčou řešili to, jestli začít doma už topit. No tak mám pro vás teď další informaci a možná další impuls k tomu, abyste začali právě zprovozňovat kotle. Studený vzduch totiž přinesl do Česka i první sněžení této sezóny a na české nejvyšší hoře, tedy na Sněžce, se přátelé objevily sněhové vločky a dokonce i slabý poprašek. Takže na Sněžce sněží, dokonce je to prý vidět i na webkamerách. No tak pojďme aspoň na něco, co nás zahřeje a myslím si, že to je to právě, co nám dnes hodně chybí na té obloze. Občas tedy vykoukne, je to sluníčko, tak aspoň, jestli ho máme v duši. Slunce v duši si dáme hudebně od skupiny Nightwork právě teď.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme společně zkontrolovat dálnice v České republice a začínáme Pražským okruhem. Pozor si, dejte na 82. kilometru ve směru na letiště, tedy ve směru na D7. Je tam dopravní nehoda, 82. kilometr dopravní nehoda, střet nákladňáku s osobním autem, na místě je policie. A na D1 taky zpozorněte, 145. a 5. kilometr ve směru na Prahu, je tam pro pruh odstavený nákladňák a je v připojovacím jízdním pruhu, takže očekávejte mírnější zdržení, hlavně při napojování.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: parku, tak skáču po dvou. Je mi přes 45 let. Napsal Petr. No tak zdravíme skákajícího Petra. Já když jsem sama, tancuju při vaření, ale jakmile někdo přijde, okamžitě krájem cibuli jako profesionálka. Zdravíme někoho, kdo se nepodepsal. Já jsem čekal, že dneska ty zprávy spíš nebudou podepsané, že opravdu je to tajná záležitost a vy to spíš dneska na sebe prásknete. Tak ale musím říct, že třeba tato zpráva je podepsaná Lucie z Kralup. Tak to už víme trošku, kde Lucka bydlí. Ahoj Honzo, tancuju při úklidu našeho baráku a výběr písniček někdy zabere víc času než samotný úklid. Jo, tak ta příprava na to uklízení a na to tancování při tom úklidu, tak to je jasný, ta musí být hodně důkladná. No a o tu hudbu se teď postarám třeba já. Třeba teď někdo hezky uklízí, tak si můžete při tom i zatancovat s Rádiem Relax. Tady je tým Krátké lásky.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: Taky se touhle muzikou relaxáci dostáváte už takhle ve čtvrtek odpoledne třeba do toho víkendového, do té víkendové pohodičky, která za chvilku nastane. Ono, co si budem, je čtvrtek, možná už někteří plánují, co budete dělat toho víkendu. A jestli tady ta muzika s vámi hejbe, jako s námi tady ve studiu Rádia Relax, protože Barča je naproti mě a za chvilku tady máme se zprávami a taky se do téhle hudby hýbe, tak hýbat se můžeme společně v klubu Rádia Relax v sobotu i v pátek.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.

0: 15 hodin 2 minuty k tomu a jdeme na zprávy.
1: Středočeský kraj rozdělí 23 milionů na kulturní a sportovní akce a senior dostal trest za nehodu u Lubence. Pěkný předposlední pracovní den.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj i v příštích letech podpoří kulturní, společenské a sportovní akce, které obohacují život v regionech a přivádějí návštěvníky do měst a obcí. Rada kraje dnes schválila dotační programy, z kterých bude v roce 2027 až do roku 2029 možné rozdělit celkem 23 milionů korun. Podporu mohou získat například festivaly, slavnosti, rekonstrukce historických událostí, sportovní soutěže nebo akce popularizující tradiční lidovou kulturu. Důležité je, aby se jednalo o akce nadregionálního či regionálního významu. Lounský soud potrestal 76-letého Němce za nehodu na dálnici D6 u Lubence. Při otáčení zablokoval oba jízdní pruhy a do jeho auta narazil vůz jedoucí rychlostí kolem 100 km v hodině. Při nehodě byli tři lidé těžce zraněni a jejich léčba trvala několik měsíců. Senior vinu uznal a obětem se omluvil. Rozsudek je pravomocný. Hořovická nemocnice si připomněla 70 let od svého založení. Více nám řekne zástupce pro komunikaci Patrik Němeček.
3: Nemocnice Hořovice oslavila ve středu 23. září své 70. výročí od založení. Významný milník připomněla celodenním programem pro veřejnost, jehož součástí byla výstava mapující 7 desetiletí provozu, zóna zdraví i preventivní prohlídky. Vedle pohledu do historie nemocnice představila také své budoucí plány v rámci rozvojového projektu Nemocnice nové generace.
1: Po 4,5 letech intenzivních prací se otvírá obnovený průmyslový palác na pražském výstavišti. Součástí rekonstrukce, která vyšla přibližně na 3 miliardy korun, byla obnova střední haly a pravého křídla a dostavba vyhořelého levého křídla. Cílem prací nebylo pouze vrátit paláci jeho původní vzhled, ale zároveň vytvořit moderní výstavní prostor odpovídající nárokům 21. století.
2: Sport.
1: V prvním tréninku na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa přečil na městské trati o 0,4 sekundy nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí byl Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Zítra bude ve středních Čechách zataženo, ráno bude 5 až 9 stupňů. Odpolední teploty vystoupají až k 16 stupňům Celsia.
0: UDG a pánové otázky, další odpolední muzika. A my si dáme za chvilku souboj. Dlouho nebyl teďkon, protože vy jste měli různé porady a musím říct, že se na to těším. A my jsme tady říkali, kdo je na řadě, kdo si sedne do horkého křesla. No tak ženy se musí poslouchat, že jo?
1: Ano, seš to ty.
0: Tak si tam sednu já. Za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Tohle je to nejnovější, co pustil do hudebního světa David Guetta, francouzský DJ. Další novinky jsme včera otajnili v hitparádě Relaxádě, její premiéře mezi 18. a 19. hodinou s kolegou Alešem Švarcem. Pokud chcete slyšet novinky pro tento týden, není nic jednoduššího, než vyrazit k nám na web radio.relax.cz. Teď ale, krátce po 15. hodině, společně vyrážíme za nějakými radami. Jsou tady rady Honzy Ladry, když vám někdo totiž začne dávat rady, jak si zlepšit zdraví, většinou jsou to rady, já bych řekl, na delší dobu. Mnoho metod, jak si udržet zdraví, může být časově náročných, například cvičení v posilovně nebo třeba vaření plnohodnotného jídla. Ale existuje i spousta rychlých věcí, které vám mohou zlepšit zdraví za méně než 60 sekund. No a moje první rada zní, staňte, a hlavně ti, co pracují za počítačem, staňte. Dlouhodobé sezení poškozuje cévy a zvyšuje riziko srdečních chorob a dalších souvisejících onemocnění. Proti těmto účinkům můžete bojovat tak, že se jednou, třeba za hodinu postavíte, abyste toto poškození snížili. Takže teď vstyk a hezky se protáhneme. Třeba nějakým tacem.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.
3: It was just like...

0: Féteru Rádia Relax, Khalid, 15 hodin, 22 minut k tomu. A Rádio Relax jde pomáhat najít majitele krásného pejska. Ale k tomu potřebujeme samozřejmě i vás, naše posluchače. Krásný husky čeká na svého pána v odchytových kotcích městské policie Kladno. Hledá se majitel psa, plemene sibirský husky, kterého ve středu ráno odchytil muž v Lidické ulici a následně kontaktoval strážníky. Hlídka na místě zjistila, že pes nemá čip ani obojek. Podle jeho stavu se nezdá, ale být zanedbaný, je čistý a pravděpodobně tedy někomu určitě patří. Po nezbytně nudnou dobu je tedy umístěn v odchytových kocích městské policie Kladno. Pokud by se jeho majitel do víkendu nepřihlásil, bude převezen do útulku Anidev v obci Žim. Takže pokud víte, komu patří, ozvěte se na linku 156 a nebo můžete zavolat nám přímo do rádia na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,5

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za chvilku souboj moderátor versus právařka, ale teď je pohled na dálnice. Začínáme D1, kde se na 91. a půl kilometru ve směru na Brno stala dopravní nehoda. Osobní auto skončilo mimo komunikaci. Na pražském okru se zdržíte taky. Na 82. kilometru je nehoda, střet nákladňáku s osobním autem. Je to ve směru na letiště a pražský okruh popojíždí kvůli hustému provozu u Ořechu, ale v opačném směru, tedy na D1. Zdržení je tam kolem aktuálně 15 minut. Stejně taky příjezd do Prahy po D5, hlavně stojí kamionová doprava, zdržení kolem 10 minut i více. A ještě D46, 26. kilometr ve směru na Olomouc, počítejte tam s dopravní nehodou, střed osobáku a dodávky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, k Fresh Timeu samozřejmě neodmyslitelně patří i souboj moderátor versus správař, anebo správařka. A dnes ano. Naproti mě správařka. Barčo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak do horkého křesla jsem si sedl já, i když myslím si, že ty bys to uplatila víc, protože ty jsi se vrátila z dovolený, kde bylo hodně teplo.
1: Ano.
0: 35 stupňů Celsia, viď? Proto jsi tak opálená i.
1: Děkuju.
0: Sluníčko hodně svítilo, vidím, že tě baví být na sluníčku. No a teď si říkáš, že ti je tady u nás v Čechách zima.
1: Je, no, já jsem si právě chtěla nazbírat hodně toho tepla, že jo, protože mi bylo jasný, že tu bude zima, ale nečekala jsem, že taková zima teda.
0: No, takže horké křeslo patří dneska mně a ty jsi vyzývatelkou, tak jdeme na to, jdeme bojovat. Round one, fight. Tak povídej, co tak pro mě máš?
1: Dneska jsem to úplně otočila. Dnešní ukázka, dám ti nápovědu fakt velkou, jo. Je to trilogie z roku 1970 a je ještě černobílá. A dám ti teda ještě úplně, protože já mám dobrou náladu a jsem na tebe hodná, když jsem se vrátila z té dovolený, že?
0: To je jasný.
1: Tak ještě ti řeknu, že je to jako rodinný výlet.
0: Aha, dobře. Takže, a máš ukázku, je to teda hudba, jo, z toho filmu?
1: Ne, je to prostě, ne. Jo, je to
0: stříh. Vykousnutý z toho filmu.
1: Ano, ano, ale to zvládneš, Honziku.
0: Tak, pouštěj.
2: Žeraj, to je žrádlo.
3: No, říkám, žeraj.
2: No, a teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne?
3: To víš, že jo, i toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň.
0: Počkej, já myslím, že to je jako zvuk z tvé dovolené, že jsi to zaznamenala. To byl teďka, ne?
1: Jako skoro.
0: Dobře, takže to není jako návrat, že by si pouštěla zvuky z dovči. Ne, tak samozřejmě poznal jsem to, je to legendární snímek a strašně mě to baví, byť je to i černobílý a ten vlastně poslední je barevnej. Takže stačí ti to jako důkaz, že to vím?
1: No tak zkus mi ještě trochu nahrát něco.
0: Dobře, tak úžasná paní herečka, paní Růžičková.
1: A výborně, Honziku, dneska jsou dva body tvoje.
0: A samozřejmě i fanfára. No a pokud jste to poznali i vy, naši posluchači, tak teď máte možnost napsat do studia a vybrat si písničku na přání. Takhle odpoledne někomu uděláme hudbou radost.
4: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: No, říkám, že ráj.
1: Tak co píšou naši posluchači?
2: Honziku, tady je jednoznačný jeden tábor, protože to je taková česká klasika, jo. To je prostě, kdo to nezná, jako by nebyl.
1: Takže dobře, když máme jeden tábor, tak tedy neříkej, co je ještě správná odpověď a pojďme rovnou na telefon, koho tam máme, hezké odpoledne.
3: Ahoj, tady Týna.
2: Ahoj.
1: Ta z začátku Týnka byla taková tajemná, jako. Ahoj, tady Týnka. Tak odkud?
3: No z Oráčova,
1: ano, ty jsi to řekla tak, jako kdyby jsme měli poznat podle hlasu, že je to Týna z Oráčova. Ale jo, tak pro příště.
3: Hle, dobře známe.
1: Ano, příště už budeme vědět tedy. Tak zdravíme na Rakovnicko, zdravíme směr Karlovy Vary, zdravíme Oráčov. Tak co to je teda?
3: No jsou to Homolkovi.
1: Ano, je to s fanfárou i s potleskem. Tak co budeme hrát do Oráčova?
3: Dáme Vohnouty, Čas českých bohémů.
1: Tak to už navodí takovou víkendovou atmosféru, tahle ta píseň, ta patří na každou party, ano. A teď ještě se zeptáme Týny, jestli teda, my jsme se tady dneska bavili o tom, že začíná topná sezóna, v Kroupeku začínají topit, tak jestli se Foráčovi už taky topí?
2: No?
3: Zatím ne.
1: Držíte se ještě.
3: Ale myslím si, že dlouho to trvat nebude. Ale baráku už bývá zima. No.
1: Tak kolik teď máte tak v domě?
3: No 18 jsme měli včera večer, 19, no. 18-19 stupňů. Už je to na sezení špatný.
2: No tak mně přijde, že asi taky máte sklep a bojíte se do něj jít. Jako já.
1: Aby jsme to uvedli na správnou míru, Barča totiž dneska říkala ve vysílání před zprávami, že má sklep a tam musí zapnout plynový kotel, že? Mimo tu sezonu ho vypíná. No a bojí se jít do toho sklepa, ano. Protože si myslí, že tam je duch.
2: No, nebo něco, víš, velikánský pavouk nějaký, nebo já nevím co.
1: Dobře, a to mi říkala, jestli jí půjčím DVDčka s hororama, tak už jí žádnej nepůjčím, jinak se neohře.
2: Ano.
1: Tak jdeme hrát co z českých bohémů a zatopte si taky Foráčově, až bude chladno.
3: Zatopíme určitě.
1: Vy se duchu nebojíte, ne?
3: Jasně, zahřejeme se.
1: Tak jo, krásný den přejeme.
2: Měj se
3: hezky. Vám taky, mějte se.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Honza Ladra. Bára Průšová. Relax Radio.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět

0: Je tomu tak, 16 hodin a před námi jsou zprávy s Barčou.
1: Kralupští strážníci mají novou služebnu a sucho odhalilo zatopený hřbitov u Lipna. Pěkné odpoledne přeje Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kralupy nad Vltavou zahajuje svůj provoz ode dneška v nových prostorách. Ze staré služebny v Hálkově ulici se strážníci přesunuli do důkladně zrekonstruované budovy číslo popisné 593 v ulici Lutovítova. Nové působiště sdílí sbor se sborem dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou a městským bytovým podnikem. Ze skladu firmy na Žatecku zmizelo 150 metrů měděného kabelu, navinutého na zhruba tunové cívce. Hodnota materiálu byla vyčíslena přibližně na 500 000 korun a pachatel si měl na odvoz předem objednat nákladní auto. Policisté případ objasnili a z krádeže obvinili 37letého muže ze Žatecka, který se k činu přiznal. Část odcizeného materiálu kriminalisté našli na jeho pozemku. V případě odsouzení mu hrozí až 5 let. Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízler nám sdělí informace o výdajích zdravotní péče.
3: Výdaje z veřejného zdravotního pojištění na léčbu onkologických onemocnění v roce 2024 poprvé převýšily výdaje na léčbu nemocí oběhové soustavy. Výrazně rostly také výdaje na péči související s duševním zdravím. České domácnosti za volně prodejné léky vydaly stejnou částku jako za ambulantní stomatologickou péči, tedy shodně 21,5 miliardy korun.
1: Letošní sucho odhalilo na dně Lipna desítky let potopené náhrobní kameny a bývalý hřbitov v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku. Náhrobky z 19. století odborníci vyzdvihli a uložili na bezpečném místě. Tváře lidí a jejich příběhy roky pohřbené pod hladinou Lipenské nádrže teď hledá Krumlovské muzeum.
2: Sport.
1: Golman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace České republiky rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes večer bude oblačno, dešťové srážky budou ustávat a teploty budou 10 až 12 stupňů Celsia. Noc bude převážně oblačná s teplotami 5 až 8 stupňů Celsia. Páteční ráno bude zatažené až oblačné s teplotami 5 až 9 stupňů.
0: Tak to byly zprávy s Bárou a já mám dneska docela zajímavé téma. Zase ano. Opět. Já vždycky tomu říkám, mám zajímavé téma.
5: Ty máš vždycky, ale takový jo, jako zajímavý
0: takový
5: téma.
0: Zajímavý, protože myslím si, že mezi 4. a 19. hodinou by prostě měly být takový odlehčující, ale já nevím. Mám téma, jaká hrubka v češtině ti strašně vadí. Jako když někdo napíše, je to jako kolikrát šílený, co mi přijde o zprávu.
5: Jo, souhlasím s tebou.
0: Čeho ty si nejvíc všímáš?
5: Když mi někdo napíše my s tvrdým i.
0: V jakém slovo, ale jako my všichni. Jako,
5: jo, my všichni jo, jako prostě, my všichni. Jo. Tak nebo je. Viděl jsem s tvrdým i.
0: Viděl jsem vidru.
5: A tak, ještě mám třetí víkend s tvrdým.
0: Ježíš, víkend s tvrdým, no tak to je úplně neskutečný.
5: To hořím prostě.
0: Já vím, no a tak viděl občas s tvrdým ypsilonem, asi záleží, co viděl, že jo.
5: Jako mohlo to být třeba takový jako tvrdý, že jo.
0: Viděl, ale... předěl, úděl, tak si to někdo může takhle jako, viď, dávat.
5: Já jako to chápu, ale prostě ta čeština pláče a ne...
0: Čeština těch... pláče a možná budu plakat dneska i já, podle toho, co mi budou naši posluchači psát.
5: Vlastně, ano.
0: Takže jdeme samozřejmě do následující hodinky, do hodinky a tu nám zpříjemní zpěvačka Beyoncé. Máte se na co těšit, tak nažavte telefony, protože já jsem na vás připravená.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Tak vy, co jste si právě zapli naše Rádio Relax, tak já vás vítám od mikrofonu Jarka Poláková a dneska už jsem vás malinko s tím seznámila chviličku po zprávách, co vás dneska čeká se mnou. A pokud si správně pamatujete, tak to je gramatika. Ano, budeme se dneska mluvit ohledně gramatiky, protože máme kolem sebe spousta lidí, kteří nám píšou SMSku nebo sítě, Facebook, Instagram a tak dále, kde se to hrubými chybami prostě hemží. Tak mě zajímá, co vás nejčastěji vytáčí, když vám někdo píše SMSku a udělá tam hrubku, ať už je to třeba je na místě, kde by mělo být mno je, nebo špatně napíše, měkké i tvrdé i a tak dále. Takže tohle z toho by mě docela zajímalo a můžete třeba přidat i to, kterou chybu nejčastěji nebo pořád děláte vy sami. Jo, já mám taky samozřejmě takový ty chybičky, které ráda dělám, ale když nevím, jak to slovo napsat, tak se snažím to malinko okecat, prostě to se obejdu jiným způsobem a vždycky to ten druhý člověk pochopí. Takže mi můžete psát na 606-736-736, vy posloucháte Radio Relax a já se těším na vaše zprávy.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Dnešní den nese datum 24.9. a to je den, kdy slaví svátek Jaromírové a také Jaromíry. Jaromíru je u nás opravdu hodně, téměř 31 tisíc. Zatímco ženy s tímto jménem, tak máme necelé 3 tisíce. Jméno je slovanského původu a vykládá se jako slavný silou nebo slavný bujností. Já znám jednu Jaromíru, takže jí přejem samozřejmě všechno nejlepší k svátku, ale bujností je to krásná, něžná žena, ale možná to je prostě povahové. No a jak jsou na tom dnešní Jaromírové s tou bujností, to raději nebudem zjišťovat. Každopádně vám přejeme všechno nejlepší k svátku a my se jdeme podívat, co nám přineslo dnešní kalendárium.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. září. Tento den roku 1739 se narodil ruský generál Grigorij Aleksandrovič Potěmkin. Ročník 1972 je Petr Kužvart z kapely Činasky. Narozeniny má dnes také moderátor Jan Rosák, ten od roku 1947, nebo Pavel Poulíček od roku 1974. Ročník 1971 je Peter Salisbury, bubeník dnes už neexistující kapely Verve. Psal se rok 1493, když Krištof Kolumbus vyrazil na druhou výpravu do Nového světa. Roku 1789 byl ve Spojených státech ustaven nejvyšší soud. Roku 1895 objela na kole první žena zeměkouli. Cesta jí trvala 15 měsíců. 24. zářijový den 1969 se v americkém státě Cincinnati uskutečnilo první velké setkání fanoušků Elvise Presleyho. Dorazilo 2500 jeho nejvěrnějších. Tento den roku 1960 byla na vodu spuštěna USS Enterprise, první letadlová loď na jaderný pohon. Roku 1941 se v New Yorku narodila manželka Paula McCartneyho Linda. Zemřela 17. dubna 1998. Ročník 1946 je český písničkář Jan Nedvěd. Všechno, čem doma si sní. Tento den roku 1982 vydal Prince svůj single 1999. O 9 let později přišla Nirvana s přelomovým

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: vás momentálně tip relaxu, tentokrát rovnou dvojitý. Pokud máte rádi kulturu a dobrý humor, zapište si do diáře sobotu 3. října. Do kina Sokol v Kladně dorazí Ivana Chýlková a Roman Štabrňák se svou talk show. Čekají vás historky z hereckého života a jakože věřím, že jich nebude málo, obyčejné lidské radosti a hlavně pořádná dávka nadhledu. Začíná se v 19 hodin. No a ještě jeden tip pro všechny sportovní fanoušky. Už tento pátek se jde na hokej. Rytíři Kladno přivítají Plzeň. V hazování je v 18 hodin na kladenském zimním stadionu. Takže pátek můžete rozjet fanděním. No a na příští sobotu si naplánovat trochu kultury. Vzít manželku, milenku, přítelkyni. Takže si můžete vybrat buď sport nebo divadlo. Na Kladně si teď prostě můžete dát klidně obojí. A tohle to byl tip relaxu. No a teď už jdeme dál. Dua Lipa, Training Station.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

Vy jste mi poslali pár zpráv o tom, co vás nejvíc vytáčí v českém jazyce, jaká gramatická chyba vás totálně vyvede z míry. Píše mi například Petr Skladná. Ahoj Jarko, mě.

0: úplně ničí, když někdo napíše bysme. Jakmile to vidím, přestávám vnímat obsah a vidím už jenom bysme. Petr Skladna. Petře, tak bychom vás možná ničí, ale já mám pocit, že kdybychom dneska jako vzali ten způsob, jakým píše naše mládež, zkuste se na to podívat jako jejíma očima, jo, takový to lol, bg, btv, idk a tak dále, tak to bychom, jestli třeba nemá skrytý význam, buy me, že? Třeba člověk jako to nemusí hned myslet špatně, bychom, ale je tam skrytý význam buy me, co by to asi tak mohlo být, že? No, tak jdeme dál, další zpráva, nejvíc mě vytáčí hold, zde na konci místo hold, když někdo napíše hold, jsem to nestihl, mám chuť mu ten hold opravdu vzdát. Martin, tak to se mi ještě nikdy nestalo, že by mi někdo takhle napsal tohle to slovo hold, nebo možná napsal, já jsem si to neuvědomila. Já neříkám, že jsem měla z češtiny jedničku, ale občas člověk čte a ty chyby taky hlídá. To se mi pojďme dát ruku na srdce, že ne, všichni jsme úplně bezchybné. No takže to byly zatím vaše zprávy, které jsem vybrala, vy můžete nadále pokračovat v psaní na 606-736-736, jaká gramatická chyba vás vytáčí, anebo kterou třeba děláte vy často.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme minutu po 17. hodině, jdeme si říct počasí.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Jdeme se podívat, jak bude zítra. Pátek nám žádnou velkou sluneční parádu nechystá. Čeká nás převážně oblačno až zataženo. Jen hlavně v jihozápadní polovině Čech může být zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno se výjimečně objeví mlhy a teploty přes den vystoupají na 13 až 18 stupňů. Takže podzimní bundička už rozhodně nebude jen modní doplněk. Prostě se musíme tepleji oblékat. Vy mi nadále píšete ohledně našeho tématu, co vám nejvíce vadí při nějaké gramatické chybě, takže to si ještě rozebereme, ale pojďme si říct, co nás čeká hudebně. Bruno Mars. A samozřejmě za chviličku anketa Relax v ulicí. Tak poslouchejte Radio Relax, protože to vám dělá prostě dobře.
3: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: 17.11 a to je čas dát si anketu Relax v ulicích. Já jsem se teďko během té písničky, co zazněla, docela nad tou otázkou zamýšlela. Jaký nejhorší vynález podle vás lidstvo kdy vynalezlo? Tak jsem se zamyslela docela hluboce a samozřejmě, když nebudu mluvit o takový ty největší hrozby, atomová bomba, že, tak jsou to asi podle mého názoru plastikové sáčky. Takový ty jednorázový plast. To si myslím, že samozřejmě využíváme to dnes a denně od rána do večera úplně všichni, ale to si myslím, že je asi takový největší zlo. Uvidíme, co nám to jedno s tou naší planetou udělá. Tak jo, jdeme si pustit vaše odpovědi. Ještě jednou zopakuji, jaký nejhorší vynález podle vás lidstvo kdy vynalezlo?
1: Relax v ulici.
2: Za poslední dobu to budou víčka na petlávích.
3: Asi nějaký zbraně.
4: Telefon.
5: Elektromobilita.
6: Jádro ve formě zbraně.
3: Atomová bomba.
7: Tenhle mikrofon.
8: Nejhorší vynález, který lidstvo vynalezlo, budou asi zbraně obecně.
9: Elektrické auta.
3: Atomovou bombu.
10: Ježišmarja. Telefon.
11: Tak to je takový relativní, ale myslím si, že to, jakým způsobem jsme všichni závislí na telefonech a podobně, asi není úplně dobrý, takže s tím souvisí, že je to nejlepší a nejhorší asi vynález trošku.
1: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás? Chcete vědět, co se děje ve vašem městě? Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Dnešní téma zpráva k tomu dnešnímu tématu, co se týče gramatiky. Píše nám Ferry Střebenic. Ahoj, mě naprosto vytáčí neschopnost psát číslovky. 17letého třetí a další zrůdnosti, samozřejmě se jedná o tečku a další ty písmenka, která by se za ty číslice měly psát. Mívám z toho zánět spojivek. Ferry, tak hlavně, že dneska ty oči si šetříte a samozřejmě posíláte taky krásný pozdrav své lásce Tamaře, která vás drží při životě. My vám samozřejmě zahrajeme krásnou píseň, která přijde za chviličku, protože jí zpívá úžasná zpěvačka Mariah Carey, Emotion. Ta se do toho docela krásně hodí. Tady už naštěstí žádný číslovky řešit nemusíme, jen hlas, který dostane do výšek, kam se většina z nás nepodívá ani žebříkem. Takže návrat do 90. Mariah Carey a Emotion právě teď na relaxu.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně z dopravy komplikace jsou na Pražském okruhu na 79. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7 se srazila dodávka s nákladním autem. Na místo míří policie, počítejte tam se zdržením. Velký pozor také na dálnici D8 a 92. kilometr ve směru na Drážďany. Je dálnice aktuálně uzavřená, omezení je hlášené přibližně do 7 hodiny večer. No a nejvážnější situace je na D4. Na 21. kilometru ve směru na Prahu došlo k vážné nehodě osobního auta a dálnice je v tomto místě uzavřena. Na místě zasahují služky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování. Takže jezděte opatrně, bez nehod, nohu z plynu a prostě koukejte kolem sebe. Poslouchejte Rádio Relax a zůstaňte s námi.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: My máme dneska docela rozjeté téma, tady mi stále píšete a ohledně gramatiky těch slov, co vám vadí. A mě napadlo vyhledat si 10 nejčastějších slov, kde jako my Češi chybujeme. A docela mě některá slova překvapila. Tak bychom byste, tak to je časté, tam děláme hodně chyb. Co mě dostalo, tak bylo slovo z hranolky. Že hodně lidí se objednává kuře s hranolkami, ale správně se říká kuře z hranolky. Tak dám si na to osobně taky pozor. Pak další jsou slovo tchyně. Tchyně. Já když samozřejmě tak říkám tchyně a ono je to správně tchyně jakoby bez čárky, což jsem nevěděla, přiznávám se. Ne všichni jsme dokonalí, ale budu si to pamatovat. No a pak samozřejmě, co mě dostalo, protože to hodně často používám, žehlicí prkno. Občas mi to ujede a řeknu žehlicí prkno. Stejně tak se říkám, nebo já říkám hasící přístroj, nebo balící papír a ono je to všechno krátký. Žehlicí prkno, holicí strojek, balicí papír, hasicí přístroj a tak dále. No, každopádně můžete se sami podívat na internet, je tam toho hodně, kde vám to i odůvodní, ty chytří lidé, kteří tam píší. Každopádně nejvíc mě dostalo slovo tchyně. Už si to budu pamatovat, že tchyně zásadně s krátkým a s tvrdým.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

Teď jedno takové vztahové téma. Vy posloucháte Radio Relax, není tady žádná porana, nebojte se. Ale docela mě to zajímá, co říkáte na druhou šanci. Dneska jsme se o tom trošku bavili s holkama v práci. Jestli má smysl vracet se k bývalému partnerovi, protože ono samozřejmě, chybíš mi, změnil jsem se, věřím, že tentokrát už to bude jiné. To se docela hezky poslouchá, jenomže mnohem důležitější než sliby jsou nakonec samozřejmě činy. No a tak mě napadlo, jestli máme mezi posluchači někoho, kdo dal svému partnerovi nebo partnerce druhou šanci a jestli se to vyplatilo. Třeba jste zjistili, že ten rozchod byl přesně to, co jste potřebovali, abyste k sobě znovu našli cestu. A nebo naopak, druhý pokus přišel a po pár týdnech jste si říkali, pro boha, vždyť já už jsem to jednou věděla, proč jsem odešla nebo věděl, odešel. Tak pojďte s pravdou ven. Druhá šance ve vztahu, ano, a dnes jste za ní rádi, nebo ano, a už nikdy víc. Pište mi na 606 736 736. Posloucháte Relax s Jarkou a já se těším.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Puf, puf, miau.
2: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: Písnička Still Falling For You nás přenesla do další hodinky. Máme 18 hodin a jednu minutku.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno. Specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: A jaký bude zítřejší den, čili pátek převážně oblačný a zatažený na severu a severovýchodě se hlavně na horách, může ojediněle objevit i slabý déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni, na horách kolem 9. Deštníky tedy možná necháme většinou odpočívat, ale sluneční bíle bych úplně na vršek kabelky taky nedávala. Mezi 18. a 19. hodinou budeme rozbírat téma, které jsem nakousla před chviličkou, a to je druhá šance, ano nebo ne. No a k tomu nám zahraje třeba písnička I Wish. Čekám na vaše zprávy 606-736-736, kde se můžete vyjádřit. Tak přeji krásný poslech s Jarkou na Relaxu.
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Milí posluchači, druhá šance ve vztahu, ano nebo ne. Já jsem na jednom portále našla článek, kde byla anketa na toto téma a její výsledky mě docela zaujaly. Ptají se samozřejmě, dali byste druhou šanci bývalému partnerovi, který se po rozchodu znovu ozval. A teď pozor, odpovídalo celkem 2050 lidí a 52% hlasujících říká jasné ne. Co nefungovalo jednou, nebude fungovat ani po druhé. Dalších téměř 17% už druhou šanci někdy dalo, ale litovalo toho. Naopak zhruba 12% věří, že láska si někdy druhý pokus zaslouží a necelých 15% říká, že by záleželo hlavně na tom, proč se vlastně rozešli. Já bych asi řekla, že právě ten důvod rozchodu hraje obrovskou roli, protože něco jiného je, když se dva rozejdou kvůli okolnostem a něco jiného, když vám někdo opakovaně ubližuje a pak přijde světou, ale já už jsem se vážně změnil. Věřte tomu, on se nikdy nezmění v tomhle tom případě. Takže by mě zajímalo, jak jste na tom vy, jestli jste dali někdy partnerovi druhou šanci a dneska jste rádi, že jste to udělali, nebo naopak jste toho po několika týdnech litovali. Pište mi na 606-736-736. Tohle to téma mě docela opravdu baví. Jsem zvědavá.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

písnička od Kalina Pistácie, ta nám trošku ladí do noty, no a my si dáme tady zprávu od našeho posluchače. Ahoj Jarko, já dal bývalé druhou šanci a po 3 měsících jsem zjistil, že se opravdu změnila. Měla nové vlasy, nový telefon a nového chlapa, takže za mě druhá šance už ne. Zdraví Michal z Kladna. Michale, tak samozřejmě to je změna se vším všudy, akorát mám pocit, že jste si tu druhou šanci každý vyložili trošku jinak, ale zase se na to dá dívat pozitivně, aspoň máte už jasno. Říká se, že do stejné řeky dvakrát nestoupíš, ty si do ní stoupil, chvíli si se rozhlížel a pak si zjistil, že tam bohužel plave někdo jiný. No a po tomhle příběhu nemůžu vybrat lepší písničku než od Enrica Iglesiase Love to see you cry, tedy rád si vidím plakat, Michale, ale vy už kvůli bývalé rozhodně neplačte, nestála za to. Hezký poslech na Radio Relax.

0: skupina Simple Plan a mimochodem, jestli je máte rádi, tak si do kalendáře napište 18. října, protože právě tehdy zahrají v Praze v O2 Universum v rámci svého turné Bigger Than You Think. No a já jsem tak jako během těch písniček přemýšlela, co budu dělat, až dneska dorazím domů, a uvědomila jsem si, že to nebudou žádné nohy nahoru. Čeká mě totiž uvařit knedlíčkovou polévku pro zítřejší den, protože v pátek se bohužel dostávám domů až večer, takže Jarka Poláková po vysílání převlékne sluchátka za zástěru. No a zrovna dneska jsem se tak jako bavila s holkama, co dělají pro své zdraví ohledně jídla, to je časté téma, že jo, mezi náma, už máme nějaký ten věk, takže to řešíme. Tak jsem se jí ptala, co vlastně jedí a kdy to jedí, protože jsem zjistila, že podle výzkumu vychází ideálně snídaně mezi 7 a 8 ranou, 8 raní a poslední jídlo dne zhruba kolem 8 večer. Přes den hlavně pravidelně a večer už spíš něco lehčího. Je to, vlastně to dodržuju, protože já nejsem typ, který ráno sice stávám v 5:30 a že bych si hned 6 hodin musela dát míchaná vajíčka. Ne, já jsem ten člověk, který musí nějakou dobu fungovat, dám si kávu a pak si teprve dám snídaně. No takže vlastně to dodržuji. No a večerní hodina, ta mě docela těší, protože prostě člověk by si dal ještě večer něco. A to slyšíte, ne jíst maximálně 2 hodiny před spánkem, no když jdu spát v 9, tak prostě se najím 7, no ale 8 je dobrá, takže ještě si můžu něco dát. Takže moje dnešní knedlíčková polévka sice bude se opravdu jen vařit, ale nebude to žádná půlnoční ochutnávka 5 knedlíčků, i když kuchař přece musí kontrolovat kvalitu, že jo? No a teď už další muzika na relaxu. Say You Do.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Minulý vstup jsem měla o tom, že je dobré si určité jídlo dát v určitý čas a že není vlastně ani špatně najíst se v 8 večer. No a samozřejmě Bobby Sloan mi musela hned reagovat úplně luxusně, tak když o tom tak mluvíš, tak jsem si na noc dala jednu lehkou makronku a jdu si dát skleničku bílého. Bobby, no tak já bych to výživově obhájila asi takhle. Makronky, pokud si to správně pamatuji, se dělají z mandlové mouky, přidají se tam nějaké ty bílky, takže prostě je to plné bílkovin, že jo? Když úplně zapomeneme, že tam je nějaký cukr, to vem čert, tak je to docela skoro fitness svačinka. No a bílé víno, tak to jsou hrozný, že jo, ovoce. Ne, dobře, tady už bych asi radši měla přestat, než nás začne poslouchat nějaký výživový poradce a vypnou nám vysílač. Takže jedna makronka, sklenička bílého a hlavně pohoda. Takže si užijte všichni večer, protože podle mě je zdravý životní styl taky o tom, že se z každého sousta nesmíme úplně zbláznit. Zdravím dolon, tedy samozřejmě říkám na zdraví jen symbolicky, jelikož jsem pořád ještě v práci. No a vy posloucháte Radio Relax a jdeme si dát další písničku How to be human. How to be human. Jo, tak to je taky tematické, ale to až příště.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Radio je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Máme 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Naposledy dnes vyhlídka na zítřek. Pátek bude ve znamení větší oblačnosti. Ráno se výjimečně mohou objevit mlhy a na severu a severovýchodě také pár kapiček. Dobrá zpráva ale přichází na večer. V Čechách začne od západu oblačnosti ubývat. Přes den naměříme 13 až 18 stupňů. No a ještě lepší zpráva. Víkend už by měl přinést příjemnější počasí. No a můj dnešní drive se pomalu, ale jistě blíží do cílové rovinky. Užijte si krásný zbytek večera, pohodový pátek a celý víkend. My se totiž spolu uslyšíme zase v úterý, takže od mikrofonu se s vámi loučí Jarka Poláková. Mějte si krásně, opatrujte se a zůstaňte s relaxem. Ale ještě menší ochutnávka. Činasky 1970. A přesně tak, pádí to rychle. Tak jo, mějte se krásně a uslyšíme se v úterý.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
8: Relax Radio.
9: Relax Radio.
8: Nejlepší rádio ve vašem městě.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 25. září. Tento den roku 1899 se narodil kreslíř, karikaturista a spisovatel Ondřej Sekora. Ročník 1906 je ruský hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. Roku 1968 přišel na svět hudebník a herec Will Smith. Roku 1913 se narodil slavný československý fotbalista Josef Bican. Zemřel 12. prosince 2001. Ročník 1951 je slovenský operní pěvec Peter Dvorský. Roku 1979 měl na Broadway premiéru muzikál Evita. Roku 1952 se narodil americký herec Christopher Reeves, nejslavnější představitel Supermana. Zemřel 10. října 2004. Ročník 1944 je držitel Oscara americký herec Michael Douglas. Ve stejný den, ovšem o 25 let později, se ve Walesu narodila jeho manželka Catherine Zeta-Jones. I ona má doma hereckého Oscara za roli v muzikálu Chicago. Roku 1880 poprvé vyšla knížka Pes Baskervilský. Roku 1980 zemřel ve věku pouhých 32 let na předávkování bubeník legendárních Led Zeppelin John Bonham. Roku 1998 přeplaval Francouz Bernard Lecomte jako první člověk na světě za 71 dní Atlantský oceán. Tento den roku 1995 dokázala Mariah Carey single Fantasy dostat jako novinku okamžitě po vydání na první místo americké hitparády. Stalo se to teprve podruhé v historii. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.